začátku, ten Gather by se prosili, to je Gather. Pojďte bližšie, nestojte tak daleko od toho mikrofónu. Jeden. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Ještě raz. Raz, dva, tri.